0: Komuże, mój milý, písaničko píšeš?
1: Tobě, moja milá, že už moja budeš.